0: A víš, kak víc?
1: Zdravník má jez glávo.
2: Ja, gospod vodopivec, vaša bolezen mi ni prav nič všeč.
3: Jah, žal mi je, gospod doktor, ampak druge nimam.